pokud jsou všechny stromy ještě obvázané a věci nedotknuté.

Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

dcera se pohnula v postýlce. Táto, pracuješ nebo spíš? Sedla si mi na klín a já slyšel zvonit zvony.

se na perutích mé písně, která sotva vznikala. Dcera vzala do ruky doutnající polínko. Táto, udělej, aby to dřívko hrálo jako kytara. Pochopil jsem rázem, o čem asi píseň bude.

Jako když dloubneš prstem do skuliny času, rozevřeš jí. Malinkej, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina, do které se vejdeš celý. Báseň nebo píseň, je to jedno.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

jsou mraku večera dnů. Zabloudil jsem do lesů, viděl jsem tam v plamenech, co mě těží v ramenech. Kolem ohně ve chvíli tančily lesní víly, tančil bych sem tam s nimi.